bezon se umorit. Volím pršuty zubaca, volím tečuka se maca, volím kame druhý dvory, volím šugo pomidori, volím zaspa po obidu, volím kase druhý idu, još najviše volím sebe, za sve drugo mi se jebe.